skvurně žodíteš, aspoň mi s Bohom daj. Skvurně žodíteš, aspoň mi s Bohom daj.